to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: sme radi, že máte naladené Rádio Slovensko. Viete, že človek zranený po dopravnej nehode alebo pozostalý po obeti nehody, ktorú zavinil niekto iný, majú nárok na odškodnenie. To sa vypláca z povinného zmluvného poistenia. Tak je to aj u nás, aj v Českej republike. Nie každá poisťovňa je ale ochotná hradiť odškodné. Snaží sa vymýšľať, ako čiastku znížiť, alebo sa s pozostalými či poškodenými baví necitlivo. Česká spoločnosť Votum, ktorá zastupuje obete pri rokovaniach s poisťovňami, sa preto rozhodla, že každý rok vyhlási cenu pilier dôvery pre poisťovňu, ktorá je k poškodeným najústretovejšia. Podrobnosti má redaktor Martin Karlík.
1: Cenu pilier dôvery vymyslela Eva Cacáková z Centra odškodnění Votum, která 16 let zastupuje poškozené při vymáhání odškodného po pojišťovnách. A co se při rozhodování o tom, kdo cenu dostane, hodnotí?
2: Jak vůbec komunikují s námi, když zastupujeme, nebo s poškozenými, jak přistupují na ty nároky, jak je likvidují, jestli jsou ochotní poskytnout třeba zálohu, když ten klient je v nějaké těžké situaci, jak reagují na posudky, jestli se dá s nima domluvit na nějakým smírným řešení. Jo, těch věcí tam byla opravdu celá řada a snažili jsme se a chtěli jsme vybrat jednu pojišťovnu, kterou oceníme tím, že předáme krásnou cenu, kterou jsme nechali udělat sklárně ve Cvrkově.
1: Říká Eva Cacáková. A kdože je nakonec vítězem?
2: Jednoznačně, teda opravdu jednoznačně vyhrála za ten loňský rok pojišťovna Direct. Takže pojišťovně Direct gratulujeme. Doufám, že úroveň těch jejich služeb zůstane i nadále, že to takhle bude fungovat. A hrozně bychom si přáli, aby o tu cenu měli zájem a snažili se zlepšit ty služby i ty ostatní pojišťovny, protože budeme rádi, když to předáme samozřejmě komukoliv, ale chceme tím nastavit takovou tu lepší kulturu vůči poškozeným, jo, lepší střícnost, protože někdy, co jako zažíváme a co slýcháme od pojišťoven vůči jako nárokům, tak je to někdy opravdu, že to není úplně jako morální, bych řekla. A někteří ty pojišťovny vůbec nekomunikují, není tam se dovolat, prostě není tam žádná komunikace, takže to je vlastně cíl téhleté ceny.
3: A tady vy oceňujete to, jak vyplácí odškodné z povinného ručení, nebo tam berete i nějaká další pojištění, jako já nevím, havariko, nebo nějaké pojištění odpovědnosti, tu takzvanou pojistku na blbost?
2: No, převážně to je teda z povinného ručení, protože my zastupujeme poškozený zejména po dopravních nehodách, kdy se nároky těch poškozených řeší z povinného ručení vozu viníka, takže to je asi, bych řekla, 85%, možná 90% jako té likvidace naší, ale máme tam samozřejmě i odpovědnostní pojistky, havarijní pojistky, ale spíš teda z toho povinného ručení.
3: A je tady jenom první místo, není to tak, že máte první, druhé, třetí místo?
2: Ne, máme jenom jedno místo, říkali jsme, že budeme oceňovat jenom teda ten, kdo to opravdu vyhraje na plné čáře. Dostali jsme teď nějaké tipy, jestli bychom nechtěli oceňovat i toho nejhoršího, takovou tu malinu nějakou, ale to teď dělat nebudeme, ne, takže jenom první místo.
3: Nechcete dělat negativní reklamu, chcete dělat pozitivně to?
2: Určitě.
1: Letos se pilíř důvěry udílel poprvé, už teď se ale chystá další ročník.
4: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Hear the clock ticking on the wall.

0: Človek zranený po dopravnej nehode alebo pozostalý po obeti nehody, ktorú zavinil niekto iný, majú nárok na odškodnenie. To sa vypláca z povinného zmluvného poistenia. Nie každá poisťovňa je však ochotná hradiť odškodné. Snaží sa vymýšľať, ako čiastku znížiť, alebo sa s pozostalými či poškodenými baví necitlivo. Česká spoločnosť Votum, ktorá zastupuje obete pri rokovaniach s poisťovňami, sa preto rozhodla, že každý rok vyhlási cenu pilier dôvery pre poisťovňu, ktorá je k poškodeným najústretovejšia. Podrobnosti má redaktor Martin Karlík.
1: Cenu pilier dôvery vymyslela Eva Cacáková z Centra odškodnění Votum, která 16 let zastupuje poškozené při vymáhání odškodného po pojišťovnách. A co se při rozhodování o tom, kdo cenu dostane, hodnotí?
2: Jak vůbec komunikují s námi, když zastupujeme, nebo s poškozenými, jak přistupují na ty nároky, jak je likvidují, jestli jsou ochotní poskytnout třeba zálohu, když ten klient je v nějaké těžké situaci, jak reagují na posudky, jestli se dá s nima domluvit na nějakým smírným řešení. Jo, těch věcí tam byla opravdu celá řada a snažili jsme se a chtěli jsme vybrat jednu pojišťovnu, kterou oceníme tím, že předáme krásnou cenu, kterou jsme nechali udělat sklárně ve Cvrkově.
1: Říká Eva Cacáková. A kdože je nakonec vítězem?
2: Jednoznačně, teda opravdu jednoznačně vyhrála za ten loňský rok pojišťovna Direct. Takže pojišťovně Direct gratulujeme. Doufám, že úroveň těch jejich služeb zůstane i nadále, že to takhle bude fungovat. A hrozně bychom si přáli, aby o tu cenu měli zájem a snažili se zlepšit ty služby i ty ostatní pojišťovny, protože budeme rádi, když to předáme samozřejmě komukoliv, ale chceme tím nastavit takovou tu lepší kulturu vůči poškozeným, jo, lepší střícnost, protože někdy, co jako zažíváme a co slýcháme od pojišťoven vůči jako nárokům, tak je to někdy opravdu, že to není úplně jako morální, bych řekla. A někdy ty pojišťovny vůbec nekomunikují, nejde tam se dovolat, prostě není tam žádná komunikace, takže to je vlastně cíl téhleté ceny.
3: A tady vy oceňujete to, jak vyplácí odškodné z povinného ručení, nebo tam berete i nějaká další pojištění, jako já nevím, havariko, nebo nějaké pojištění odpovědnosti, tu takzvanou pojistku na blbost?
2: No, převážně to je teda z povinného ručení, protože my zastupujeme poškozený zejména po dopravních nehodách, kdy se nároky těch poškozených řeší z povinného ručení vozu viníka, takže to je asi, bych řekla, 85%, možná 90% jako té likvidace naší, ale máme tam samozřejmě i odpovědnostní pojistky, havarijní pojistky, ale spíš teda z toho povinného ručení.
3: A je tady jenom první místo, není to tak, že máte první, druhé, třetí místo?
2: Ne, máme jenom jedno místo, říkali jsme, že budeme oceňovat jenom teda ten, kdo to opravdu vyhraje na plné čáře. Dostali jsme teď nějaké tipy, jestli bychom nechtěli oceňovat i toho nejhoršího, takovou tu malinu nějakou, ale to teď dělat nebudeme, ne, takže jenom první místo.
3: Nechcete dělat negativní reklamu, chcete dělat pozitivně to?
2: Určitě.
1: Letos se pilíř důvěry udílel poprvé, už teď se ale chystá další ročník.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.